baru pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrostyš toho šťastia lubostyš?

Od Timino aj so silnou bolesťou sa nedal zahaňbiti i odpovídav im tež s pivom. Perestaňte, perestaňte, posmívati sa z mene, pravý teper, keď mám tilo boľavé. A o či miesto by si doval, Timino? Pozvídav sa tatko, keď note dospívali. Kvôli tátku. No pravý to, jak je z upav z notovoj osnovy. Timino sa zahaňbil i zvisil holovu. Ostatní note čekali, što bude dále. Nechotili, že by sa tatko na nich nahníval. A vy ste sobi najisto dumali, že budem znal zrobiti pravdivý doč? Povím tatko i začal sa od srdca fajni smiati. A keď toto videli note, začali sa smiati v jedno s tatkom. No tak, tak dobrým sa už dávno nepobavil. Smial sa tatko. I na to, jak furt, zavelila mamka i celý smich prervala. Tak, dosť bylo srand. I sonečko dneska svítilo, i fajni nám poľalo, ale teper už do roboty, ide sa spívati. Všetk na notovú osnovu i posidati na svoji miscia. Do, mi, so a ty posidati na notovú čaru a v, re, fa, la i vysoké do, raz, dva posidati do notových dír. Nadchneme sa. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ti, la, so, fa, mi, re, do.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to!

0: smiechom. Říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla mšoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak? Sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.
2: Для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки. Добла.